0: Největší hity 80. Nepozabná 90. In čistý rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibrácie.